0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Popcorn, nachos, pohodlné sedačky, stříbrná plátna a filmové novinky, tomu patří další vteřiny našeho letního vysílání premiéry. Týdne představuje náš filmový expert Honza Tománek z kina Metropol Olomouc. Honzo, na co do kina, ahoj.
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. A je to tady zas, tak se jmenuje nová francouzská komedie, ve které se budoucí novomanželé Alice a François konečně chystají na svatbu a zdá se, že všechny rodinné spory jsou minulostí a nikdo už nechce řešit rozlukmen. A otcové, nevěsty a ženicha jsou konečně spokojení. Tyto otce hrají legendární herci francouzské kinematografie Christian Clavier a Didier Bourdon. Vše se změní rychle ve chvíli, kdy vyjde najevo, že dřívější výsledky DNA testů byly chybné a jejich původ je úplně jiný, než si mysleli.
3: Tady laboratoř. Někdo sdílí s vámi víc než 60% DNA. Je to váš bratranec.
4: Může to být zábavné podívat se na bratrance se mnou.
2: Takže hrdí tvrdohlaví muži se musí vyrovnat se svou novou identitou a brzy se mění na vášnivé obhájce svých v uvozovkách původních kořenů.
4: Pardon? On je totiž Turek. Co? Sakra.
2: Další na řadě je nová americká komedie Pozvání. V tomto filmu si zahráli v podstatě jenom 4 herci, a to Olivia Wilde, která snímek také režírovala, Seth Rogen, Edward Norton a Penelope Cruz. Tato čtveřice hvězdných herců se setkává u večeře svých záhadných sousedů z horního patra a zdánlivě nevinné setkání se začne ubírat trochu nečekaným směrem. A jak přibývá víno a padají zábrany, vyplouvají na povrch skrytá přání, tajemství a pravdy, které mohou změnit jejich vztahy navždy.
5: Guys, that is so nice. Thank you.
6: Yeah.
5: I'll say thank you, Joe.
6: Thank you. Very flattering.
2: Tento film je opravdu prošpikován skvělými vtipy a gagy, takže kdo se chce popadat za břicho po celou hodinu a 3/4 tohohle filmu, tak je to pro něho ideální varianta. No a co by to bylo za léto, kdyby do kin nevtrhla také partička žlutých mimoňů. Tentokrát ve filmu Mimoni a monstra se dostávají do Hollywoodu při jejich strastiplné cestě a výpravě za novým padou ským pánem. A dostanou se až k natáčení nového filmu. A jeho režisér je naštěstí takový vizionář, že v Mimoních, kteří se vetřeli před kamerou, objeví velký potenciál. A tím v Hollywoodu začíná žlutomodrá éra, která trvá až do chvíle, než to Mimoni tradičně celé zvržou, zničí a pokazí.
1: Francouzská komedie a je to tady zas, americká komedie Pozvání s pouhými 4 herci i noví Mimoňové jsou filmové premiéry tohoto týdne a láká nás na ně filmový expert Honza Tománek z kina Metropol Olomouc. Děkujeme a hezké filmové prázdniny.
2: Díky, Lukáši, a přeji tobě i všem posluchačkám a posluchačům příjemný začátek prázdnin.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.
7: Melodický rock. To je Skyrock.
0: Skyrock.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 5. červenec se Skyrokem. Před dvěma dny jsme vzpomínali na odchod kytaristy Rolling Stones Briana Jonese. Dnes v roce 1969 Stones pořádají koncert na jeho počest v londýnském Hyde Parku s volným vstupem. Na hudební rozloučení tehdy dorazilo dle odhadu 250 000 až 400 tisíc návštěvníků. V Británii, konkrétně ve skotském Roslinu, pokračujeme vědeckou událostí století. V místním výzkumném institutu přivádějí na svět Ian Wilmut a Keith Campbell prvního klonovaného savce. Ano, je to pověstná ovce jménem Dolly. Experiment vyvolal celou řadu diskuzí nad etikou takovýchto pokusů. Podobně bouřlivá reakce přišla i 5. července v roce 1946 po módní přehlídce v pařížských lázních Molitor. Návrhář Louis Réard zde představil své bikiny. Že to byl ve své době hodně velký úlet, dokazuje i fakt, že první model se spodním dílem ala dnešní tanga předvádí striptýzová tanečnice Michelin Bernardiniová. Nakonec něco seriózního z domácích vod. Dnes si připomínáme příchod věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu v roce 863. Jejich odkaz ovlivňuje zásadním způsobem pozdější rozvoj slovanských národů, především pak vytvořením slovanského písma Hlaholice. Zítra opět rokově probíráme dějiny, poslouchejte Skyrock.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock. Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje, navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 6. července bude hostem náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje Monika Hryzbilová. Nalaďte si nás. Velká Morava Fest Cerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica. Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí, kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest.cz.
2: Zapomeňte na nudný dějepis. Neobyčejné prohlídky na zámku ve Velkých Losinách vás vtáhnou přímo do děje. Čekají vás oživlé příběhy, překvapení v komnatách a zážitek, na který nezapomenete. Vemte rodinu a dorazte na zámek Velké Losiny.
0: Kemp Pádlo Morava a Rádio Haná uvádí Hanáckou Neckiádu.

týmy i jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Pro autory nejlepších plavidel jsou připraveny věcné i finanční odměny. Sestroj Necky, pojeď pecky! www.hanackanecky.cz

Rádio Hana, Skyrock. Skyrock. Rockové hity během dne neopakujeme. Máme největší hudební výběr rockových pecek v éteru. Náš playlist sestavujeme s láskou k rockové muzice. Posloucháte Rádio Hana Skyrock. Děkujeme a přejeme dobrý den.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Popcorn, nachos, pohodlné sedačky, stříbrná plátna a filmové novinky, tomu patří další vteřiny našeho letního vysílání premiéry. Týdne představuje náš filmový expert Honza Tománek z Kina Metropol Olomouc. Honzo, na co do kina, ahoj.
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. A je to tady zas, tak se jmenuje nová francouzská komedie, ve které se budoucí novomanželé Alice a François konečně chystají na svatbu a zdá se, že všechny rodinné spory jsou minulostí a nikdo už nechce řešit rodokmen. A otcové, nevěsty a ženicha jsou konečně spokojení. Tyto otce hrají legendární herci francouzské kinematografie Christian Clavier a Didier Bourdon. Vše se změní rychle ve chvíli, kdy vyjde najevo, že dřívější výsledky DNA testů byly chybné a jejich původ je úplně jiný, než si mysleli.
3: Tady laboratoř. Někdo sdílí s vámi víc než 60% DNA. Je to váš bratranec.
4: Může to být zábavné podívat se na bratrance se mnou.
2: Takže hrdí tvrdohlaví muži se musí vyrovnat se svou novou identitou a brzy se mění na vášnivé obhájce svých v uvozovkách původních kořenů.
5: Pardon? On je totiž Turek. Co? Sakra.
2: Další na řadě je nová americká komedie Pozvání. V tomto filmu si zahráli v podstatě jenom 4 herci, a to Olivia Wilde, která snímek také režírovala, Seth Rogen, Edward Norton a Penelope Cruz. Tato čtveřice hvězdných herců se setkává u večeře svých záhadných sousedů z horního patra a zdánlivě nevinné setkání se začne ubírat trochu nečekaným směrem. A jak přibývá víno a padají zábrany, vyplouvají na povrch skrytá přání, tajemství a pravdy, které mohou změnit jejich vztahy navždy.
6: Guys, that is so nice. Thank you.
7: Yeah.
6: I'll say thank you, Joe.
7: Thank you. Very flattering.
2: Tento film je opravdu prošpikován skvělými vtipy a gagy, takže kdo se chce popadat za břicho po celou hodinu a 3/4 tohohle filmu, tak je to pro něho ideální varianta. No a co by to bylo za léto, kdyby do kin nevtrhla také partička žlutých mimoňů. Tentokrát ve filmu Mimoni a monstra se dostávají do Hollywoodu při jejich strastiplné cestě a výpravě za novým padou pánem. A dostanou se až k natáčení nového filmu. A jeho režisér je naštěstí takový vizionář, že v Mimoních, kteří se vetřeli před kameru, objeví velký potenciál. A tím v Hollywoodu začíná žlutomodrá éra, která trvá až do chvíle, než to Mimoni tradičně celé zvržou, zničí a pokazí.
1: Francouzská komedie a je to tady zas, americká komedie Pozvání s pouhými 4 herci i noví Mimoňové jsou filmové premiéry tohoto týdne a láká nás na ně filmový expert Honza Tománek z Kina Metropol Olomouc. Děkujeme a hezké filmové prázdniny.
2: Díky, Lukáši, a přeji tobě i všem posluchačkám a posluchačům příjemný začátek prázdnin.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.
8: Ráno na Skyrocku.

0: Skyrock.
1: Dobré ráno. Na Skyrocku snídáte s nejlepším rockovým výběrem. Také po 7. hodině chystáme další pecky. Užijte si rockové ráno.
0: Skyrock. Skyrock.
1: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Připravili jsme si pro vás další zprávy. Po novém už jezdíme autem v ulici U Panelárny v Olomouci. Město zakončilo několik navazujících oprav ulice a celkem dalo do pořádku asi 2-kilometrový úsek. Poslední opravená část se pro řidiče otevřela v uplynulých dnech. Za další opravou se podíváme do Zábřeha. Od pondělí bude průjezdná jen jedním pruhem silnice 44 ve městě. Začne tu výměna mostních závěrů na silnici.
3: Od pondělí 6. července začínáme opravu mostních závěrů na silnici číslo 44 v Zábřehu. Výměna dilatačních prvků potrvá do druhé poloviny září, přičemž silniční správní úřad schválil žádost stavební firmy o kyvadlový provoz.
2: Vysvětluje k opravě mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: V Šumperku zavádějí zajímavou novinku, která může zachraňovat životy, takzvané emergency pointy. Na sloupech veřejného osvětlení teď najdete speciální štítky, díky kterým při volání na tísňovou linku 112 operátorům naprosto přesně určíte svou polohu. Záchranáři nebo policisté tak k vám v případě nouze dorazí mnohem rychleji.
1: Sport.
2: Talentovaného fotbalistu vypouští z hnízda Sigma Olomouc. Z Olomoucké akademie odchází do Viktorie Plzeň 17-letý záložník Viktor Kenneth Riedl. Mládežnický reprezentant bude nastupovat za B tým Viktorie Plzeň.
4: Výhledově to vypadá, že červenec a srpen budou pravděpodobně teplejší než obvykle. Modely naznačují další horké vlny a ta nejbližší má dorazit už v půlce příštího týdne. Víme, jak bude, teď v rámci prodlouženého víkendu by mělo být vesměs polojasno s odpoledními teplotami kolem 25 stupňů. Místy může foukat i docela silný nárazový vítr. V neděli se pak objeví nějaké ty přehánky anebo déšť a v pondělí prý taky občas sprchne, ale jinak čekáme sluníčko a k tomu letních 25 stupňů.
1: Posloucháte Skyrock.

0: Hvězdy ví. Skyrock uvádí horoskopy pro dnešní den.
1: Berani, zkuste zkrotit svůj temperament a vyrazte na výlet. Býci, vy si dopřejte pořádnou zážitkovou gastronomii. Blíženci, mobil vám neustále zvoní, všichni vás chtějí na své akci. Raci, odbourejte některé ze svých neřestí. Lvi, na každé párty, jako vždycky oslníte. Pany, úkol zní jasně, nic neorganizujte. Váhy, stíháte letní divočinu i odpočinek. Štíři, nekonečný vesmír, máte na své straně. Střelci, možná o tomto víkendu splanete letní láskou. Kozorozi, občas ještě řešíte resty, teď zkuste vypnout. Vodnáři, nedělejte nic a bez výčitek si to vychutnejte. A co my ryby, máme zbaleno už asi týden, takže doma nás nic neudrží.
0: Hvězdy ví. Předpověď pro vaše znamení vysíláme každý den v tomto čase. To jsou horoskopy na Skyrocku.
2: Masters of Rock. Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi. Masters of Rock. Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.

0: Skyrock je s vámi i v téhle hodině, tak nikam neodcházejte. Největší světové hvězdy, neskutečné sportovní osudy a fotbalová show, která prostě nemá obdoby. My víme, co se děje na samotném trávníku, ale hlavně to, co se šustne v přísně střeženém zákulisí stadionů v USA. Poslouchej nejčerstvější fotbalový infoservis právě teď a buď v obraze.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
2: Fotbalový fenomén Cristiano Ronaldo dál popírá zákony času a přepisuje historické tabulky. V dramatické bitvě proti Chorvatsku v pátek nastoupil jako vůbec nejstarší hráč v dějinách vyřazovací fáze mistrovství světa. A k tomu, aby zazářil, mu stačil neuvěřitelný minimalismus. V soupeřově vápně měl za celý zápas jediný dotek s míčem, a to nekompromisně proměněnou penaltu, která nasměrovala Portugalsko k výhře 2-1. 10 minut před koncem sice Ronaldo poprvé na šampionátu střídal, to se ale ukázalo jako dobrá volba. Střídající hráči nakonec vybojovali postupový gol. Celý portugalský tým pak po zápase poslal emotivní vzkaz do nebe svému parťákovi Diogu Jotovi, který tragicky zemřel přesně před rokem. V osmifinále teď na Portugalce čeká absolutní lahutka, třaskavé sousedské derby proti Španělsku. To si vychutnáme už zítra. A na našem rádiu to rozhodně budeme sledovat.
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu. Rádio Hana Skyrock. Skyrock. To jsou nejen výkonné vysílače na střední Moravě, ale také online poslech kdekoliv mimo náš FM signál. www.skyrock.cz. Nalaďte si nás doma, v práci nebo v autě. Přejeme stále dobrý den. Skyrock.

Olomoucko, Rýmařovsko i Bruntálsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Každý rocker chce mít přehled. Zesilte si další nové zprávy na Skyrocku a také po 8. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock. Dobré ráno. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Posloucháte zprávy? Kupa dětí přišla na svět v uplynulém měsíci v porodnici fakultní nemocnice Olomouc. 155 miminek, z toho 78 kluků a 77 holčiček. Klukům tu dávali rodiče nejčastěji jméno Adam a děvčatům jméno Emma, s jedním či se dvěma M.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Nová šance pro použité, ale stále funkční věci. Ve sběrném dvoře na Hrázi v Přerově začal zkušebně provoz nového reuse pointu. Lidé sem mohou během července nosit zachovalé knihy, hračky, sportovní či zahradní potřeby. Od srpna si je pak zájemci budou moci odnést za symbolický poplatek. Informuje o tom město. Už se to blíží. Blansko začátkem srpna otevře nový plavecký areál na sportovním ostrově. Město na něj čekalo 5 let. Největší investice v historii Blanska za více než 320 milionů korun přináší 25-metrový bazén i zázemí pro rodiny. Chystají se změny v takzvané superdávce, které slibují více peněz pro samoživitele a spravedlivější příspěvky na bydlení podle skutečných cen nájmů. Ministerstvo práce a sociálních věcí zanalyzovalo téměř 270 tisíc žádostí a slibuje, že nová pravidla pomohou desítkám tisíc domácností.
0: Sport.
1: Skvělá zpráva pro český sport. Naši volejbalisté se poprvé v historii stali mistry Evropy v kategorii do 22 let. Svěřenci trenéra Michala Nekoli tak na šampionátu v Portugalsku vylepšili předloňský bronz a tentokrát vybojovali rovnou ty nejcennější medaile.
2: Víme, jak bude. Neděle je ve znamení spíše šedé oblohy. Ve většině regionu by nám mělo i zapršet. Teploty se vyšplhají nejvýše ke 24 stupňům. Velkou oblačnost pak očekáváme i ve sváteční pondělí. Přechodně by se nám to ale mohlo trochu protrhat až na polojasno. Místy mohou přijít přehánky nebo občasný déšť. Teplotní maxima nepřesáhnou 25 stupňů. Alergici, pokud plánujete vrazit do přírody, právě nám probíhá sezóna pilu travin a bylin. Odborníci doporučují preventivně nasadit léky proti alergii.
3: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady. Pokud se v Olomouci chystáme autem do fakultní nemocnice, nezapomeneme na uzavírku v ulici Za nemocnicí, a to konkrétně mezi klinikou psychiatrií a porodnicko-gynekologickou klinikou. Omezení bude trvat až do konce srpna. Při plánování cesty myslíme taky na zúžení silnice na 2 jízdní pruhy na dálnici D1 na trase Lipník Hranice mezi 302. a 303. kilometrem. Uzavírka by se měla otevřít už v nadcházející úterý. Opatrně pak pojedeme i na D49 na trase Hulín Frišták. U Třebětic je provoz zúžen do 2 pruhů, je tady taky uzavřený nájezd na dálnici. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
0: Posloucháte Skyrock.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Na Valašsko-Meziříčsku na 107,5 FM.

0: Skyrock kalendárium.
1: Je tady sváteční neděle 5. července, den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Připomínáme si výročí jejich příchodu na Velkou Moravu, který se udál kolem roku 863. Jestli i dneska, na neděli a dokonce na svátek pracujete, pravděpodobně jste dnešní oslavenci. Máme totiž den workoholiků. Kromě toho dnešní datum patří taky Mezinárodnímu dni obětí zdarma, tak snad jich dneska dostanete co nejvíce. Narozeniny dnes slaví rodák z Hané, úspěšný fotbalista David Rozehnal. Hrál v Belgii, Francii, Anglii, Itálii, Německu a samozřejmě taky v naší olomoucké Signě. Davide, zdravíme a přejeme k dnešnímu dni všechno nejlepší. Vydařenou sváteční neděli 5. července pak přejeme i vám, všem posluchačům.
2: Velká Morava Fest Cerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu. Vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica. Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí, kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest CZ.
0: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
0: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Zapomeňte na nudný dějepis. Neobyčejné prohlídky na zámku ve Velkých Losinách vás vtáhnou přímo do děje. Čekají vás oživlé příběhy, překvapení v komnatách a zážitek, na který nezapomenete. Vemte rodinu a dorazte na zámek Velké Losiny.

0: Dani Johana Skyrock.
1: Hodinu před a hodinu po půlnoci patří náš playlist fantastické bluesové muzice.
0: Udělejte si čas a vychutnejte si ty nejlepší bluesové pecky v pořadu Midnight Blues.
1: Hodinu před a hodinu po půlnoci každý den. Jedině na Skyrocku.

Olomoucko, Kroměřížsko i Zlínsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Skyrock.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Léto je ideální čas poznávat města, objevovat nová místa na výlety i na koupání. My se teď podíváme do Litovle. Na telefonu je starosta Litovle Viktor Kohout. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pane starosto, co je ve městě nového, na čem se v těchto dnech nejvíc pracuje, povězte.
2: Tak pořád to jede. Dokončujeme kanalizaci v Nové Vsi a v Savíně, také vůčující uliční prostor. Za chvilku, vlastně koncem prázdnin, bude nová sportovní hala. Také jsme teď už zprovoznili nebo otevřeli novou smíšenou stezku přes celou Litovel na ulici Dukelská, takže v rámci bezpečnosti se doufám, všichni návštěvníci tady budou cítit i na kole dobře.
1: Děkujeme za to. Život ale není jenom práce, je to i zábava, odpočinek, co vy a letošní dovolená.
2: No tak já dovolenou zatím trávím doma, nebo když už tak na dětském táboře a uvidíme, co na podzim.
1: Kdybyste měl doporučit 3 typy na letní koupání v okolí Litovle, které by to byly?
2: Tady u nás biotop, jsou tam i různé atrakce pro děti. Kdo má rád tu přírodní verzi, tak areál Nové Vsi, kousek blíže, tady ještě je Náklo, takže pískovna. No a já řeknu teďka, jak byly ty pařáky, tak se vrátila ta stará klasika, jak jsem zažil jako dítě, a chodili jsme na klasický splav, protože tam ta voda byla opravdu nejstudenější a bylo to zase taková ta retro klasika.
1: V létě to máme rádi u vody, ale jaké je to jedno místo v Litovli přímo ve městě, které vy milujete úplně nejvíc a proč?
2: Teď právě v létě stín a zároveň voda jsou naše parky, ať už Uničovský a nebo Olomoucký rybník, kolem toho jsou krásné parky, jsou tam odpočívky, krásné výhledy a zde si myslím, že stojí za procházku. Jak pro rodiny s dětmi, s kočárkem, tak i prostě pro ostatní. Je to taková příjemná záležitost a myslím si, že to v centru. A to je taková i moje nejoblíbenější místo, kde trávit takový relax.
1: Olomoucký rybník je ten u gymnázia Jana Opletala?
2: No přesně tak. My Litováci říkáme české a německé, takže české je u toho Gimplu a německé je vlastně u domu seniorů.
1: Zrovna nedávno jsme tam byli a je to opravdu nádherný kousek přírody ve městě. Co byste popřál obyvatelům Litovle a také všem posluchačům do letošního léta na prázdniny?
2: Hlavně pozitivní energii, to je důležitý, trošku se taky usmát. No a že taky na tom světě není jenom všechno špatně, je fakt krásně. A já myslím, že to je potřebujeme a jistě, že k tomu všechno zdraví a hodně odpočinku a načerpání spoustu sil do dalších měsíců. To přeji všem posluchačům.
1: Děkujeme za váš čas, přejeme hezké léto, pohodové prázdniny, plné sluníčka v našem vysílání. Starosta Litovle Viktor Kohout, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.
3: Ráno na Skyrocku.

0: Další rocková hodina je za námi. A Skyrock vám i po deváté zahraje přesně tak, jak to máte rádi.
1: Skyrock.
0: Teď zprávy, počasí a doprava.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Děje se spousta věcí a my vám je povíme právě teď. Vítejte u zpráv. Modernizace semaforů v centru Olomouce. Od úterý začne modernizace křižovatky na náměstí Hrdinů a do srpna se zcela zavře pro neveřejnou dopravu. Projíždět bude moci jen městská hromadná doprava a linková. Po dokončení prací na náměstí Hrdinů se dělníci v Olomouci přesunou na křižovatku Třídy Svobody a Havlíčkovy ulice. Tady se ale na modernizaci semaforu bude pracovat za provozu.
3: Semafory jsou už dnes na těchto křižovatkách v havarijním stavu. Ta rekonstrukce odstraní jejich dosavadní havarijní stav, který bylo bohužel výrazně komplikoval dopravu, protože tam už docházelo k výpadku semaforu. Ale bude mít taky ten efekt, že zlepší plynulost dopravy v centru města díky propojení křižovatek koordinačním kabelem. Tady ta rekonstrukce bude probíhat ve dvou etapách a hotovo by mělo být do října.
2: Komentuje investiční náměstek primátorky Olomouce Miloš Tichý. Situace se suchem je ve velké části Olomouckého kraje a na jižní Moravě už naprosto kritická. Upozorňují na to vědci z projektu Intersucho s tím, že v půdě aktuálně chybí obrovské množství vody. Pro místní zemědělce a přírodu to tak představuje opravdu vážný problém.
0: Sport.
2: Fotbalový fenomén Lionel Messi na mistrovství světa v Miami dál přepisuje historické tabulky. Svým 20. gólem na světovém šampionátu pomohl Argentině k postupu do osmifinále. 39-letý kanonýr skóroval už ve čtvrtém zápase v řadě a se 7 trefami vede tabulku střelců turnaje.
0: Máme přehled.
1: Skyrock.
0: Počasí.
4: Víme, jak bude. Sluníčko si dnes i v pondělí dává pauzu. Zatímco ale dneska přes mraky skoro není vidět, zítra by se nám oblačnost přechodně mohla protrhat, a to až na polojasno. Oba dny předpověď hlásí možnost deště. Podobné počasí pak bude pokračovat taky v úterý. To ale odpoledne, kromě deště, může výjimečně přijít i bouřka. Paprsky se nám vrátí ve středu. Během dne bude jasno až polojasno. Zatímco na začátku týdne bude mít sluníčko malou sílu a UV index bude nízký, ve středu se raději má známe opalovákem. UV index nám totiž vyskočí na 6.
0: Doprava.
4: Víme, jak se jezdí tady a víme taky, kde si dát pozor na měření rychlosti. Nohu z plynu bychom v Olomouci měli dát v ulicích Jižní, Slavonínská nebo třeba Šterberská v Týnečku. Tachometr si kontrolujeme taky na silnici mezi Lipníkem a Hranicemi. Na úrovni Slavíče tady číhá stacionární radar. V Přerově zpomalíme na ulici u silnice při vjezdu do Lísek. Ve Šternberku si rychlost pohlídáme v ulicích Olomoucká, u Kouflandu a taky Jíbavská. Tak jeďte opatrně a s naším rádiem.
0: Posloucháte Skyrock.

0: Skyrock.
1: I can't feel a thing.

I can drift, I can dream.

0: Kalendárium na Skyroku.
1: Vybíráme pro vás perličky z historie.
2: Hezký 5. červenec se Skyrokem. Před dvěma dny jsme vzpomínali na odchod kytaristy Rolling Stones Briana Jonese. Dnes v roce 1969 Stones pořádají koncert na jeho počest v londýnském Hyde Parku s volným vstupem. Na hudební rozloučení tehdy dorazilo dle odhadu 250 000 až 400 tisíc návštěvníků. V Británii, konkrétně ve skotském Roselinu, pokračujeme vědeckou událostí století. V místním výzkumném institutu přivádějí na svět Ian Wilmut a Keith Campbell prvního klonovaného savce. Ano, je to pověstná ovce jménem Dolly. Experiment vyvolal celou řadu diskuzí nad etikou takovýchto pokusů. Podobně bouřlivá reakce přišla i 5. července v roce 1946 po módní přehlídce v pařížských lázních Molitor. Návrhář Louis Réard zde představil své bikiny. Že to byl ve své době hodně velký úlet, dokazuje i fakt, že první model se spodním dílem ala dnešní tanga předvádí striptýzová tanečnice Micheline Bernardiniová. Nakonec něco seriózního z domácích vod. Dnes si připomínáme příchod věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu v roce 863. Jejich odkaz ovlivňuje zásadním způsobem pozdější rozvoj slovanských národů, především pak vytvořením slovanského písma Hlaholice. Zítra opět rokově probíráme dějiny, poslouchejte Skyrock.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock. Kemp Pádlo Morava a Rádio Haná uvádí Hanáckou Neckia

0: i jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Pro autory nejlepších plavidel jsou připraveny věcné i finanční odměny. Sestroj Necky, pojeď pecky. www.hanáckaneckyjada.cz.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

I think it's time for a bit of Cigar Box Boogaloo.

0: Skyrock.
1: Skyrock.
0: Jsme soukromá rodinná stanice a podpořit nás můžete nejen svým poslechem, ale také propagací vašich výrobků a služeb na našich vlnách. Podívejte se na naše služby na stránku www.skymarketing.cz a dozvíte se víc.

Rakousko, Boskovicko i Hranicko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

Dneska se vydáme znova do času dávně pradávných. Hradiště nad Hlínskem na Přerovsko bylo 5000 let zpátky hlavním centrem obchodu a služeb na dolním toku Bečve. Významu odpovídalo místama až 5 metrů vysoký opevnění. Ani tak to místí neochránilo před pokrokem v podobě měděných nástrojů. Te začle vytlačovat strho kamenné vercajk, který ho byli řemeslníci na hradišťo Ohlínska velcí producenti. Dneska byste toť takovou dobovou průmyslovou zónu hledali marně. Lokalita byla systematicky zkoumaná archeologem Jiřím Pavličkem v letech 1967 až 1971. Dávnou slávu připomíná informační cedula s popisem, jak to tam kde se fungovalo. Na hradiště si můžete odskočit po modré z Lipníka nad Bečvou, kolem vede aj cyklotrasa.

0: Hezké víkendové dopoledne. Ladíte Skyrock, který vás bude bavit i po 10. hodině. Teď vysíláme infoservis s počasím i dopravou. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Posloucháte zprávy. Zákazy kvůli suchu v Olomouci a okolí. Místní vodoprávní úřad kvůli suchu zakázal odběr povrchových vod z řeky Bystřice a jejich přítoků. Opatření platí pro obce a města Hlubočky, Velká Bystřice, Bystrovany a Olomouc, a to do 15. září. Zákaz nakládání s povrchovými vodami se týká i Trusovického a Dolanského potoka, včetně všech jejich přítoků. Omezení má chránit vodní ekosystémy a toto platí do půlky září pro Bělkovice, Lašťany a Dolany. Přerovské náměstí Tomáše Garrigua Masaryka nově zdobí 8 platanů v mobilních nádobách. Toto dočasné řešení má do centra města přinést více stínu a výrazně lidem zpříjemnit pobyt v horkých dnech. Stromy budou na místě dělat parádu až do doby, než náměstí projde plánovanou celkovou revitalizací. Zatímco se politici snaží zachránit mládež před kratomem, skutečným problémem českých dětí zůstává alkohol. Průzkumy ukazují, že pravidelně pije téměř třetina nezletilých a u dětí mladších 15 let je to dokonce každý pátý. Vysoká tolerance pití a snadná dostupnost alkoholu tak v naší společnosti představují pro mladé alarmující hrozbu. Sport. Český vodní slalomář Lukáš Kratochvíl přiváží z mistrovství světa do 23 let v polském Krakově stříbrnou medaili. Při obhajobě svého mistrovského titulu skončil těsně pod vrcholem a úplně stejný cenný kov vybojoval i v týmovém závodu hlídek. 21-letý talent tak znovu potvrdil, že patří k absolutní světové špičce.
2: Víme, jak bude. Pondělí nám slibuje zamračenou oblohu, ta by se nám ale sem tam mohla protrhat až na polojasno. Místy čekáme přehánky nebo občasný déšť. Teplotní maxima vyšplhají k 21 až 25 stupňům. Podobné to pak bude i v úterý. Čekáme zataženo až oblačno, dešťové kapky nám zabubnují na okna ve většině regionu. Rtuť teploměru nepřikročí 24 stupňů. Zlom by mohl přijít ve středu. Ráno nám sice ještě mohou doznívat poslední přehánky, během dne by se ale mělo vyjasnit. A to i na skoro jasno. Oproti tomuto týdnu nám trochu vzroste aktivita komárů, stále by ale měla zůstat převážně na mírném stupni.
3: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady. S letními teplotami roste na našich silnicích nervozita a podle dopravních expertů stačí v kabině auta více než 25 stupňů, aby řidiči začínali jednat zbrkle. Agresivní chování řidičů stojí až za 40% smrtelných nehod. Pokud se na cestě dostaneme do situace, kdy nás někdo nebezpečně předjíždí nebo vybržďuje, nejbezpečnějším řešením je neeskalovat konflikt, okamžitě ubrat plyn a nechat dotyčného odjet, případně na moment zastavit na parkovišti. Klidný a bezpečný návrat z cest přeje Rádio Haná.
0: Posloucháte Skyrock s

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Na Moravskotřebovsku na 88,7 FM.

0: Každý den vám na Skyroku představujeme jeden speciální rokový hit od A do Z. To je roková abeceda na Skyroku.
1: Dneska zkusíme vyřešit jednu záhadu, o čem je vlastně Hotel California. Dnes tedy v rokové abecedě Eagles, americká kapela, která dělá country rock.
0: Rádio Hana, Skyrock a roková abeceda.
1: Mimochodem, se svými 5 singly a 6 deskami na prvním místě se právě Eagles stali jednou z nejúspěšnějších kapel 70. let. Hotel California je od nich asi nejznámější song.
0: Rokovou abecedu pro vás připravuje Martina Kvítko-Procházková.
1: Já osobně Hotel California hrávám dost často na akcích, ať už je to večírek, svatba anebo ples. Je to prostě nádherná balada. Ovšem hlavní linií téhle skladby je vyprávění historky unaveného cestujícího, který zůstal uvězněný v hrůzostrašném hotelu, který se zpočátku zdál být tak lákavý. Ovšem, celé je to prý metafora o požitkářství a sebedestrukci. Dnes tedy Hotel California v naší rokové abecedě kapela Eagles právě teď.

0: Morava Fest Přerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu. Vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica. A my budeme tancovat, až do samého rána. Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí. Kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest.cz.
1: Litovelské pivobraní. No Name, Valda Gang, Ztracené ráj, Kateřina Marie Tichá a Vesna 8. srpna v pivovaru Litovel. Poctivá hudba, která vás dostane do varu stejně jako naše pivo. Letní jízda přímo v areálu litovelského pivovaru. Litovel. Opravdové bohatství Hané. Vstupenky na litovel.cz.
2: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Zapomeňte na nudný dějepis. Neobyčejné prohlídky na zámku ve Velkých Losinách vás vtáhnou přímo do děje. Čekají vás oživlé příběhy, překvapení v komnatách a zážitek, na který nezapomenete. Vemte rodinu a dorazte na zámek Velké Losiny.
4: Mothers of Rock. Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi. Mothers of Rock. Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.

0: Rádio Hana Skyrock. Skyrock.
1: Na Skyrocku vysíláme každý den nejlepší pozvánky na akce v našem regionu.
2: S námi víte, kde se pobavit, kam zajít a co se kde děje.
1: Každý den po 13. a 16. hodině vysíláme tipy, kam vyrazit. Jedině na Skyrocku.

0: Na našich vlnách sledujeme, co se kde děje. Máme pro vás přehled akcí, které byste si neměli nechat ujít. V Olomouci to žije. Příměstské tábory, astronautický výcvik, Mozart v karanténě, tyhle a další tipy na prázdniny najdeme na webu olomouc.cz. Dnes a zítra probíhá také levandulový festival. Těšíme se na spoustu zábavy a hudby mezi levandulami. Na akci vystoupí třeba Opět a Radeček, Ztracené ráj, Děda Mládek i Legal Band nebo zpívající právník Ivo Jahelka. Připravené je i skvělé občerstvení. V plném proudu je i letní sezóna na hradu Šternberg. Hlavní nabídka zahrnuje dva prohlídkové okruhy, a to knížecí sídlo a rodinný hrad. K létu neodmyslitelně patří i venkovní kina, třeba letní kino Mostkovice. Dnes dávají komedii Někdo to rád v Plzni. Film plný bláznivých příběhů v jednom městě. Začíná se vždy v 9:30 večer. Sednout před plátno můžeme i vevnitř, třeba na animák Mimoni a Monstra. Ten se promítá o tomto víkendu v olomouckém Premier Cinemas, v Prostějově nebo třeba v Boskovicích. Program je pestrý, stačí si jen vybrat.
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Skyrock. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu.
2: Udělal to parádě, pojď synu!
3: Mistrovství světa 2026 hostí USA, Kanada a Mexiko.
2: Je to gol!
3: Hraje 48 týmů a obří finále bude v New Yorku. Kdo zvedne nad hlavu ikonický pohár? To podstatné ze 104 zápasů nemusíte složitě hledat. Laďte naše rádio a poslouchejte pravidelný fotbalový infoservis.
4: Jestli si ten fotbal neprosadí, tak si u mě mrtvej muž.
3: Ty nejzajímavější příběhy, výsledky a emoce z Ameriky vám servírujeme každý den přímo do uší.
4: To je jasný.
3: S námi jste ve hře každý den.
5: Tisk, online a rádia. Získejte maximum pro svou propagaci. Tipy, kam vyrazit, vám přináší Akce Zábava, tištěný měsíčník pro Olomouc. Nové číslo je právě venku. Pro vaši akci nebo inzerci nás kontaktujte redakce@akcezabava.cz.
1: A teď už další rokovka pro lepší náladu. Skyrock.

0: Posloucháte víkendový Skyrock a budeme tu pro vás i po 11. hodině. Jaké jsou novinky z našeho regionu a co počasí? Zesilte si infoservis. Jsme Skyrock.
1: Skyrock. Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: S námi víte, co se děje? Jsou tu zprávy. Olomoucký dětský sbor Mladší Campanella slaví obrovský úspěch za hranicemi. Na mezinárodní soutěži v Bratislavě vybojovali tito talentovaní zpěváci prestižní zlaté pásmo. Všem dětem i učitelům moc gratulujeme a držíme palce v dalším zpívání.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Historický Pavlínin dvůr v Šumperku se od 9. do 11. července znovu promění v divadelní scénu pod širým nebem. Po úspěšném prvním ročníku se tam vrací festival Divadlo ve dvoře, který nabídne 3 dny plné nového cirkusu, divadelních hitů i pohádek pro celou rodinu. Minimální mzda v Česku by mohla od příštího ledna poskočit o 2500 korun na celkových 24 900 korun. Podle chystaného vládního nařízení by pak tento základní výdělek mohl v roce 2028 dosáhnout dokonce na 26 900 korun.
0: Sport.
2: Na fotbalovém světovém šampionátu se schyluje k velké bitvě, ve které domácí Mexiko vyzve favorizovanou Anglii. K tomuto osmifinálovému zápasu nastoupí oba týmy na slavném astéckém stadionu v pondělí brzy nad ránem našeho času.
0: Máme přehled.
1: Skyrock.
0: Počasí.
3: 16 hodin a 9 minut, přesně tolik času máme dnes denní světlo. Slunce nám vyšlo ve 4 hodiny a 50 minut a zapadne přesně v 9. Víme, jak bude. Dnešek se nese ve znamení převážně zatažené oblohy. Na většině míst nám zaprší, předpověď hlásí 1 až 10 mm. K večeru by ale kapek mělo ubývat. Teplotní maxima dnes naměříme mezi 20 a 24 stupni. V pondělí pak očekáváme velice podobné počasí, jen sluníčko by se nám sem tam mohlo na chvíli ukázat.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady. Na svých cestách počítáme s omezením na D35 na okruhu Olomouce na trase Lipník-Olomouc za exitem Nemilany. Probíhají tady údržbové práce, provoz je veden 2 provizorními pruhy. I dneska počítáme se zdržením při průjezdu obcí Zašová. Probíhá tady totiž pouť, centrum obce proto nebude pro řidiče autem dostupné. Objízdná trasa tradičně vede kolem pohostinství u Václava, dále ulicí Zašovské školy, nad Klášterní zahradou až k horní prodejně potravin. Největší špičce počítáme s kyvadlovým řízením dopravy. Podobnou situaci pak máme i ve Žlutavě. Kvůli pouti dáváme při průjezdu pozor. Přejeme vám pohodovou cestu.
0: Posloucháte Skyrock.
1: Skyrock.

0: narodil prvního klonovaného savce. Ano, je to pověstná ovce jménem Dolly. Experiment vyvolal celou řadu diskuzí nad etikou takovýchto pokusů. Podobně bouřlivá reakce přišla i 5. července v roce 1946 po módní přehlídce v pařížských lázních Molitor. Návrhář Louis Réard zde představil své bikiny. Že to byl ve své době hodně velký úlet, dokazuje i fakt, že první model se spodním dílem ala dnešní tanga předvádí striptýzová tanečnice Michelin Bernardiniová. Nakonec něco seriózního z domácích vod. Dnes si připomínáme příchod věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu v roce 863. Jejich odkaz ovlivňuje zásadním způsobem pozdější rozvoj slovanských národů, především pak vytvořením slovanského písma Hlaholice. Zítra opět rokově probíráme dějiny, poslouchejte Skyrock.
1: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
2: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje, navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 6. července bude hostem náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje Monika Hryzbilová. Nalaďte si nás.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Olomoucký report CZ.
5: Pořád se něco děje.
4: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
6: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
5: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
7: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz

0: Rádio Haná Skyrock.
1: Rádio Haná Skyrock. Pořádáte akci, na kterou chcete pozvat naše posluchače? Pak napište na e-mail akce@radiohana.cz a my je pozveme také na Skyrocku a dalších našich rádiích, včetně online a na sociálních sítích. akce@radiohana.cz Skyrock.

0: Skyrock je s vámi i v téhle hodině, tak nikam neodcházejte. Největší světové hvězdy, neskutečné sportovní osudy a fotbalová show, která prostě nemá obdoby. My víme, co se děje na samotném trávníku, ale hlavně to, co se šustne v přísně střeženém zákulisí stadionů v USA. Poslouchej nejčerstvější fotbalový infoservis právě teď a buď v obraze.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
2: Fotbalový fenomén Cristiano Ronaldo dál popírá zákony času a přepisuje historické tabulky. V dramatické bitvě proti Chorvatsku v pátek nastoupil jako vůbec nejstarší hráč v dějinách vyřazovací fáze mistrovství světa. A k tomu, aby zazářil, mu stačil neuvěřitelný minimalismus. V soupeřově vápně měl za celý zápas jediný dotek s míčem, a to nekompromisně proměněnou penaltu, která nasměrovala Portugalsko k výhře 2-1. 10 minut před koncem sice Ronaldo poprvé na šampionátu střídal, to se ale ukázalo jako dobrá volba. Střídající hráči nakonec vybojovali postupový gol. Celý portugalský tým pak po zápase poslal emotivní vzkaz do nebe svému parťákovi Diogu Jotovi, který tragicky zemřel přesně před rokem. V osmifinále teď na Portugalce čeká absolutní lahutka, třaskavé sousedské derby proti Španělsku. To se vychutnáme už zítra. A na našem rádiu to rozhodně budeme sledovat.
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
3: Skyrock.
1: Olomoucko, Vyškovsko i Valašské Meziříčí. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: U sebe máte Skyrock. Připravený je další víkendový infoservis a taky po 12. hodině k obědu nejlepší rockový výběr. Skyrock. Hezké poledne. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Posloucháte zprávy? Kupa dětí přišla na svět v uplynulém měsíci v porodnici fakultní nemocnice Olomouc. 155 miminek, z toho 78 kluků a 77 holčiček. Klukům tu dávali rodiče nejčastěji jméno Adam a děvčatům jméno Emma. S jedním či se dvěma M.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Nová šance pro použité, ale stále funkční věci. Ve sběrném dvoře na Hrázi v Přerově začal zkušebně provoz nového reuse pointu. Lidé sem mohou během července nosit zachovalé knihy, hračky, sportovní či zahradní potřeby. Od srpna si je pak zájemci budou moci odnést za symbolický poplatek. Informuje o tom město. Už se to blíží. Blansko začátkem srpna otevře nový plavecký areál na sportovním ostrově. Město na něj čekalo 5 let. Největší investice v historii Blanska za více než 320 milionů korun přináší 25-metrový bazén i zázemí pro rodiny. Chystají se změny v takzvané superdávce, které slibují více peněz pro samoživitele a spravedlivější příspěvky na bydlení podle skutečných cen nájmů. Ministerstvo práce a sociálních věcí zanalyzovalo téměř 270 tisíc žádostí a slibuje, že nová pravidla pomohou desítkám tisíc domácností.
0: Sport.
1: Skvělá zpráva pro český sport. Naši volejbalisté se poprvé v historii stali mistry Evropy v kategorii do 22 let. Svěřenci trenéra Michala Nekoly tak na šampionátu v Portugalsku vylepšili předloňský bronz a tentokrát vybojovali rovnou ty nejcennější medaile.
2: Víme, jak bude. Neděle je ve znamení spíše šedé oblohy. Ve většině regionu by nám mělo i zapršet. Teploty se vyšplhají nejvýše ke 24 stupňům. Velkou oblačnost pak očekáváme i ve sváteční pondělí. Přechodně by se nám to ale mohlo trochu protrhat až na polojasno. Místy mohou přijít přehánky nebo občasný déšť. Teplotní maxima nepřesáhnou 25 stupňů. Alergici, pokud plánujete vrazit do přírody, právě nám probíhá sezóna pilu travin a bylin. Odborníci doporučují preventivně nasadit léky proti alergii.
3: Jsem John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady. Pokud se v Olomouci chystáme autem do fakultní nemocnice, nezapomeneme na uzavírku v ulici Za nemocnicí, a to konkrétně mezi klinikou psychiatrií a porodnicko-gynekologickou klinikou. Omezení bude trvat až do konce srpna. Při plánování cesty myslíme taky na zúžení silnice na dva jízdní pruhy na dálnici D1 na trase Lipník-Hranice mezi 302. a 303. kilometrem. Uzavírka by se měla otevřít už v nadcházející úterý. Opatrně pak pojedeme i na D49 na trase Hulín Fryšták. U Třebětic je provoz zúžen do dvou pruhů, je tady taky uzavřený nájezd na dálnici. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
0: Posloucháte Skyrock.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Na Vyškovsku na 100,1 FM.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
1: Mother of Rock.
2: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
1: Mother of Rock.
2: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
3: Kemp Pádlo Morava a Rádio Haná uvádí Hanáckou Necky.

0: i jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Pro autory nejlepších plavidel jsou připraveny věcné i finanční odměny. Sestroj Necky, pojeď pecky. www.hanáckáneckyjáda.cz.
1: Máme pro vás všechno nejlepší. Tři programy na více než 30 výkonných vysílačích.
0: Největší hity 80. a 90. let.
1: Plus ověřené novinky hraje vaše číslo 1.
0: Rádio Haná. Pro rockové fanoušky je tu program Rádio Haná Skyrock s nejlepším melodickým rokem a rarit.

0: současné energické taneční muziky je tu naše nové Radio Metropole Olomouc.
1: Tři programy na více než 30 vysílačích nebo kdekoliv online na radiohana.cz.
2: To je Radio Haná,
1: Skyrock
2: a Metropole. Máme pro vás všechno nejlepší.

0: Skyrock kalendárium.
1: Je tady sváteční neděle 5. července, den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Připomínáme si výročí jejich příchodu na Velkou Moravu, který se udál kolem roku 863. Jestli i dneska, na neděli a dokonce na svátek pracujete, pravděpodobně jste dnešní oslavenci. Máme totiž den workoholiků. Kromě toho dnešní datum patří taky Mezinárodnímu dni obětí zdarma, tak snad jich dneska dostanete co nejvíce. Narozeniny dnes slaví rodák z Hané, úspěšný fotbalista David Rozehnal. Hrál v Belgii, Francii, Anglii, Itálii, Německu a samozřejmě taky v naší olomoucké Sigmě. Davide, zdravíme a přejeme k dnešnímu dni všechno nejlepší. Vydařenou sváteční neděli 5. července pak přejeme i vám, všem posluchačům.
0: Skyrock.

0: Také po 13. hodině budete mít naladěný originální Skyrock s nejlepším rockovým výběrem. Tohle nikde jinde nenajdete. Skyrock. Teď vysíláme rychlý víkendový infoservis. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Děje se spousta věcí a my vám je povíme právě teď. Vítejte u zpráv. Modernizace semaforů v centru Olomouce. Od úterý začne modernizace křižovatky na náměstí Hrdinů a do srpna se zcela zavře pro neveřejnou dopravu. Projíždět bude moci jen městská hromadná doprava a linková. Po dokončení prací na náměstí Hrdinů se dělníci v Olomouci přesunou na křižovatku Třídy Svobody a Havlíčkovy ulice. Tady se ale na modernizaci semaforu bude pracovat za provozu.
2: Semafory jsou už dnes na těchto křižovatkách v havarijním stavu. Ta rekonstrukce odstraní jejich dosavadní havarijní stav, který bylo bohužel výrazně komplikoval dopravu, protože tam už docházelo k výpadku semaforu. Ale bude mít taky ten efekt, že zlepší plynulost dopravy v centru města díky propojení křižovatek koordinačním kabelem. Tady ta rekonstrukce bude probíhat ve dvou etapách a hotovo by mělo být do října.
1: Komentuje investiční náměstek primátorky Olomouce Miloš Tichý. Situace se suchem je ve velké části Olomouckého kraje a na jižní Moravě už naprosto kritická. Upozorňují na to vědci z projektu Intersucho s tím, že v půdě aktuálně chybí obrovské množství vody. Pro místní zemědělce a přírodu to tak představuje opravdu vážný problém. Sport. Fotbalový fenomén Lionel Messi na mistrovství světa v Miami dál přepisuje historické tabulky. Svým 20. gólem na světovém šampionátu pomohl Argentině k postupu do osmifinále. 39-letý kanonýr skóroval už ve čtvrtém zápase v řadě a se 7 trefami vede tabulku střelců turnaje.
3: Víme, jak bude. Sluníčko si dnes i v pondělí dává pauzu. Zatímco ale dneska přes mraky skoro není vidět, zítra by se nám oblačnost přechodně mohla protrhat. A to až na polojasno. Oba dny předpověď hlásí možnost deště. Podobné počasí pak bude pokračovat taky v úterý. To ale odpoledne, kromě deště, může výjimečně přijít i bouřka. Paprsky se nám vrátí ve středu. Během dne bude jasno až polojasno. Zatímco na začátku týdne bude mít sluníčko malou sílu a UV index bude nízký, ve středu se raději má známe opalovákem. UV index nám totiž vyskočí na 6. Doprava. Víme, jak se jezdí tady a víme taky, kde si dát pozor na měření rychlosti. Nohu z plynu bychom v Olomouci měli dát v ulicích Jižní, Slavonínská nebo třeba Šterberská v Týnečku. Tachometr si kontrolujeme taky na silnici mezi Lipníkem a Hranicemi. Na úrovni Slavíče tady číhá stacionární radar. V Přerově zpomalíme na ulici U silnice při vjezdu do Lísek. Ve Šternberku si rychlost pohlídáme v ulicích Olomoucká, u Kouflandu a taky Jíbavská. Tak jeďte opatrně a s naším rádiem.
0: Posloucháte Skyrock.

0: Bez...
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Litovelské pivobraň. My vaříme poctivě. V Litovli nešetříme na surovinách. Vojta Nemrava taky ne. Ochutnejte speciality od Země projektu, inspirované místními surovinami. Přijďte 8. srpna do pivovaru Litovel na nejlepší jídlo na Hané. Litovel. Opravdové bohatství Hané. Vstupenky na litovel.cz.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
6: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje, navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tom

Skyrock. Skyrock. To je rocková muzika bez kompromisu. Vybíráme jen ty nejlepší melodické rockové pecky pro vaši lepší náladu. Rádio Hana Skyrock je soukromá rozhlasová stanice, která vysílá z centra Olomouce do Olomouckého kraje a blízkého okolí. Díky, že jste s námi. Skyrock.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Popcorn, nachos, pohodlné sedačky, stříbrná plátna a filmové novinky, tomu patří další vteřiny našeho letního vysílání premiéry. Týdne představuje náš filmový expert Honza Tománek z Kina Metropol Olomouc. Honzo, na co do kina, ahoj.
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. A je to tady zas, tak se jmenuje nová francouzská komedie, ve které se budoucí novomanželé Alice a François konečně chystají na svatbu a zdá se, že všechny rodinné spory jsou minulostí a nikdo už nechce řešit a otcové, nevěsty a ženicha jsou konečně spokojení. Tyto otce hrají legendární herci francouzské kinematografie Christian Clavier a Didier Bourdon. Vše se změní rychle ve chvíli, kdy vyjde najevo, že dřívější výsledky DNA testů byly chybné a jejich původ je úplně jiný, než si mysleli.
3: Tady laboratoř. Někdo sdílí s vámi víc než 60% DNA. Je to váš bratranec.
4: Může to být zábavné podívat se na bratrance se mnou.
2: Takže hrdí tvrdohlaví muži se musí vyrovnat se svou novou identitou a brzy se mění na vášnivé obhájce svých v uvozovkách původních kořenů.
5: Pardon? On je totiž Turek.
4: Co? Sakra.
2: Další na řadě je nová americká komedie Pozvání. V tomto filmu si zahráli v podstatě jenom 4 herci, a to Olivia Wilde, která snímek také režírovala, Seth Rogen, Edward Norton a Penelope Cruz. Tato čtveřice hvězdných herců se setkává u večeře svých sousedů, svých záhadných sousedů z horního patra, a zdánlivě nevinné setkání se začne ubírat trochu nečekaným směrem. A jak přibývá víno a padají zábrany, vyplouvají na povrch skrytá přání, tajemství a pravdy, které mohou změnit jejich vztahy navždy.
6: Guys, that is so nice. Thank you.
7: Yeah.
6: Say thank you, Joe.
7: Thank you. Very flattering.
2: Tento film je opravdu prošpikován skvělými vtipy a gagy, takže kdo se chce popadat za břicho po celou hodinu a 3/4 tohohle filmu, tak je to pro něho ideální varianta. No a co by to bylo za léto, kdyby do kin nevtrhla také partička žlutých mimoňů. Tentokrát ve filmu Mimoni a monstra se dostávají do Hollywoodu při jejich strastiplné cestě a výpravě za novým padou pánem. A dostanou se až k natáčení nového filmu. A jeho režisér je naštěstí takový vizionář, že v Mimoních, kteří se vetřeli před kameru, objeví velký potenciál. A tím v Hollywoodu začíná žlutomodrá éra, která trvá až do chvíle, než to Mimoní tradičně celé zvržou, zničí a pokazí.
1: Francouzská komedie a je to tady zas, americká komedie Pozvání s pouhými 4 herci i noví Mimoňové jsou filmové premiéry tohoto týdne a láká nás na ně filmový expert Honza Tománek z Kina Metropol Olomouc. Děkujeme a hezké filmové prázdniny.
2: Díky, Lukáši, a přeji tobě i všem posluchačkám a posluchačům příjemný začátek prázdnin.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
8: Skyrock.
0: Skyrock.
9: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmoža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
10: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
11: Na rok máš nárok.
0: Skyrock.

0: Vaše víkendová rocková jednička? Skyrock. Držte naše vlny i po 14. hodině. Právě připravujeme další rockové vály a před nimi víkendový infoservis. Dobré odpoledne. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Posloucháte zprávy. Zákazy kvůli suchu v Olomouci a okolí. Místní vodoprávní úřad kvůli suchu zakázal odběr povrchových vod z řeky Bystřice a jejich přítoků. Opatření platí pro obce a města Hlubočky, Velká Bystřice, Bystrovany a Olomouc, a to do 15. září. Zákaz nakládání s povrchovými vodami se týká i Trusovického a Dulanského potoka, včetně všech jejich přítoků. Omezení má chránit vodní ekosystémy a toto platí do půlky září pro Bělkovice, Lašťany a Dolany. Přerovské náměstí Tomáše Garrigua Masaryka nově zdobí 8 platanů v mobilních nádobách. Toto dočasné řešení má do centra města přinést více stínu a výrazně lidem zpříjemnit pobyt v horkých dnech. Stromy budou na místě dělat parádu až do doby, než náměstí projde plánovanou celkovou revitalizací. Zatímco se politici snaží zachránit mládež před kratomem, skutečným problémem českých dětí zůstává alkohol. Průzkumy ukazují, že pravidelně pije téměř třetina nezletilých a u dětí mladších 15 let je to dokonce každý pátý. Vysoká tolerance pití a snadná dostupnost alkoholu tak v naší společnosti představují pro mladé alarmující hrozbu. Sport. Český vodní slalomář Lukáš Kratochvíl přiváží z mistrovství světa do 23 let v polském Krakově stříbrnou medaili. Při obhajobě svého mistrovského titulu skončil těsně pod vrcholem a úplně stejný cenný kov vybojoval i v týmovém závodu hlídek. 21-letý talent tak znovu potvrdil, že patří k absolutní světové špičce.
0: Máme přehled. Skyrock. Počasí.
2: Víme, jak bude. Pondělí nám slibuje zamračenou oblohu, ta by se nám ale sem tam mohla protrhat až na polojasno. Místy čekáme přehánky nebo občasný déšť. Teplotní maxima vyšplhají k 21 až 25 stupňům. Podobné to pak bude i v úterý. Čekáme zataženo až oblačno, dešťové kapky nám zabubnují na okna ve většině regionu. Rtuť teploměru nepřikročí 24 stupňů. Zlom by mohl přijít ve středu. Ráno nám sice ještě mohou doznívat poslední přehánky, během dne by se ale mělo vyjasnit, a to i na skoro jasno. Oproti tomuto týdnu nám trochu vzroste aktivita komárů, stále by ale měla zůstat převážně na mírném stupni.
3: Jsem John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady. S letními teplotami roste na našich silnicích nervozita a podle dopravních expertů stačí v kabině auta více než 25 stupňů, aby řidiči začínali jednat zbrkle. Agresivní chování řidičů stojí až za 40% smrtelných nehod. Pokud se na cestě dostaneme do situace, kdy nás někdo nebezpečně předjíždí nebo vybržďuje, nejbezpečnějším řešením je neeskalovat konflikt, okamžitě ubrat plyn a nechat dotyčného odjet, případně na moment zastavit na parkovišti. Klidný a bezpečný návrat z cest přeje Rádio Haná.
0: Posloucháte Skyrock.

0: Co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Skyrock.

Johana Skyrock. Víme, jaké bude počasí v Olomouckém kraji. Naši předpověď počasí budeme na Skyrocku vysílat hned po zprávách po celé. Díky, že ladíte nejlepší rokový výběr a zůstaňte s námi.

Prostějovsko i Přerovsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: slovo, pak hudba. Skyrock.
1: Na našich vlnách vám chceme šetřit čas. Čteme proto za vás regionální zprávy a vy už si pak můžete poslechnout jen náš přehled. Víme, o čem se píše. Moravské divadlo v Olomouci navštívilo v uplynulé divadelní sezóně 98 tisíc diváků. To je o 4 tisíce více než loni. O tom píše Olomoucký report. Šumperská radnice nabídne podnikatelům pomoc, aby si změnili rušivou vizuální podobu svých reklam, vývěsních štítů i výloh v historickém centru města. Pro boj s vizuálním smogem poskytne město živnostníkům až 40 tisíc korun. Detaily pro nás má Šumperský rej. Řidiče i cestující městské hromadné dopravy čekají během července dopravní omezení v souvislosti s rekonstrukcí silnice v Hranické ulici v Předmostí. Bližší informace přináší web města Přerova www.přerov.eu. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
0: Za chvilku jedeme dál. Skyrock. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90. A cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
2: Velká Morava Fest Přerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu. Vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica. Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí. Kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest.cz.
3: Zapomeňte na nudný dějepis. Neobyčejné prohlídky na zámku ve Velkých Losinách vás vtáhnou přímo do děje. Čekají vás oživlé příběhy, překvapení v komnatách a zážitek, na který nezapomenete. Vemte rodinu a dorazte na zámek Velké Losiny.
0: Skyrock.
4: Skyrock.

0: Další rychlý infoservis Skyrock. S vámi také po 15. hodině. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: S námi víte, co se děje? Jsou tu zprávy. Olomoucký dětský sbor Mladší Campanella slaví obrovský úspěch za hranicemi. Na mezinárodní soutěži v Bratislavě vybojovali tito talentovaní zpěváci prestižní zlaté pásmo. Všem dětem i učitelům moc gratulujeme a držíme palce v dalším zpívání.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Historický Pavlínin dvůr v Šumperku se od 9. do 11. července znovu promění v divadelní scénu pod širým nebem. Po úspěšném prvním ročníku se tam vrací festival Divadlo ve dvoře, který nabídne 3 dny plné nového cirkusu, divadelních hitů i pohádek pro celou rodinu. Minimální mzda v Česku by mohla od příštího ledna poskočit o 2500 korun na celkových 24 900 korun. Podle chystaného vládního nařízení by pak tento základní výdělek mohl v roce 2028 dosáhnout dokonce na 26 900 korun.
0: Sport.
1: Na fotbalovém světovém šampionátu se schyluje k velké bitvě, ve které domácí Mexiko vyzve favorizovanou Anglii. K tomuto osmifinálovému zápasu nastoupí oba týmy na slavném aztéckém stadionu v pondělí brzy nad ránem našeho času.
2: 16 hodin a 9 minut, přesně tolik času máme dnes denní světlo. Slunce nám vyšlo ve 4 hodiny a 50 minut a zapadne přesně v 9. Víme, jak bude. Dnešek se nese ve znamení převážně zatažené oblohy. Na většině míst nám zaprší, předpověď hlásí 1 až 10 mm. K večeru by ale kapek mělo ubývat. Teplotní maxima dnes naměříme mezi 20 a 24 stupni. V pondělí pak očekáváme velice podobné počasí, jen sluníčko by se nám sem tam mohlo na chvíli ukázat.
0: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady. Na svých cestách počítáme s omezením na D35 na okruhu Olomouce na trase Lipník-Olomouc za exitem Nemilany. Probíhají tady údržbové práce, provoz je veden 2 provizorními pruhy. I dneska počítáme se zdržením při průjezdu obcí Zašová. Probíhá tady totiž pouť, centrum obce proto nebude pro řidiče autem dostupné. Objízdná trasa tradičně vede kolem pohostinství u Václava, dále ulicí Zašovské školy, nad Klášterní zahradou až k horní prodejně potravin. Největší špičce počítáme s kyvadlovým řízením dopravy. Podobnou situaci pak máme i ve Žlutavě. Kvůli pouti dáváme při průjezdu pozor. Přejeme vám pohodovou cestu.
0: Posloucháte Skyrock.
3: Skyrock.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Na Kroměřížsku na 99,9 FM.

0: potkal jim na filmové škole. Jim nadhodil pár svých básní a Ray okamžitě navrhl založit kapelu. Přesně takhle vznikly Doors.
1: Rádio Hana, Skyrock a rocková abeceda.
0: Pokud jde o Jima Morrisona, nebyl jenom rocková hvězda. Byl to vášnivý čtenář, intelektuál a jak už jsme řekli, básník. Jeho texty hluboce ovlivnil filozof Friedrich Nietzsche, prokletý básník Arthur Rimbaud a taky nepochopený vizionář William Blake.
1: Rokovou abecedu pro vás připravuje Martina Kvítko-Procházková.
0: Pokud jde o televizi, tak v té Doors zas tak často nebyli. A když už, tak z toho byl skandál. Například v roce 1967 vystoupili v proslulé Ed Sullivan Show. Před samotným vystoupením jim Sullivan řekl, aby v písni Light My Fire pozměnili text Girl, we couldn't get much higher. Holka, nemohli bychom být víc zkouření. Jim Morrison to ale ignoroval a zaspíval, samozřejmě originál. Ve zmíněné televizní show pak měli Doors doživotní zákaz, což ovšem Jima nějak netrápilo. Takže jdeme na věc. Come on baby, light my fire. Jsou tady Doors v naší rockové abecedě na Skyrocku právě teď.

0: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
2: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
1: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje. Litovelské pivobraní. 4 hanácké koláče pro 4 litovelská piva. Úrodná desítka se sladem a jarní cibulí. Bohatá dvanáctka se sýrem Grand Moravia z Litovle. Objevte nové párování piva a tradiční chuti 8. srpna v pivovaru Litovel. Litovel. Opravdové bohatství hané. Vstupenky na litovel.cz.

Rádio Hana Skyrock. Zprávy rychle, stručně a spolehlivě. Infoservis vysíláme na Skyroku během dne každou celou. A tak s námi vždy víte, co se děje v Olomouckém kraji, v Česku i ve světě. A vždy přidáme i sportovní aktuality. Zprávy na Skyroku hned po celé. Tak nás laďte dál.

0: Na našich vlnách sledujeme, co se kde děje. Máme pro vás přehled akcí, které byste si neměli nechat ujít. V Olomouci to žije. Příměstské tábory, astronautický výcvik, Mozart v karanténě, tyhle a další tipy na prázdniny najdeme na webu olomouc.cz. Dnes a zítra probíhá také levandulový festival. Těšíme se na spoustu zábavy a hudby mezi levandulami. Na akci vystoupí třeba Opět a Radeček, Ztracené ráj, Děda Mládek i Legal Band nebo zpívající právník Ivo Jahelka. Připravené je i skvělé občerstvení. V plném proudu je i letní sezóna na hradu Šternberg. Hlavní nabídka zahrnuje dva prohlídkové okruhy, a to knížecí sídlo a rodinný hrad. K létu neodmyslitelně patří i venkovní kina, třeba letní kino Mostkovice. Dnes dávají komedii Někdo to rád v Plzni. Film plný bláznivých příběhů v jednom městě. Začíná se vždy v 9:30 večer. Sednout před plátno můžeme i vevnitř, třeba na animák Mimoni a Monstra. Ten se promítá o tomto víkendu v olomouckém Premier Cinemas, v Prostějově nebo třeba v Boskovicích. Program je pestrý, stačí si jen vybrat.
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Skyrock. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu.
2: Je to to!
3: Fotbalové mistrovství světa je tady. Mějte dokonalý přehled a poslouchejte náš pravidelný fotbalový infoservis plný zajímavostí.
4: To je jasný.
3: S námi vám neuteče žádný gól.
5: Ten fotbal si musíš prosadit.
6: Plánujete víkend? Hledáte přehled akcí a zábavy pro Olomouc a okolí? Akce Zábava. Váš tištěný měsíčník má pro vás nové číslo. Právě teď je na všech distribučních místech. Chcete se dostat i vy k našim čtenářům a posluchačům? Vaše akce, inzerce, tisk, online, rádia, vše vyřídíte přes redakce zavináč akcezabava.cz.
7: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opavia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
8: TV Morava. Televize Olomouckého kraje. TV Morava. Regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava. Vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
1: Skyrock. Vaše víkend.

0: Skyrock.
1: Dobré odpoledne. My jsme Skyrock a také po 16. hodině vám zahrajeme další pecky. Teď přinášíme aktuální zprávy, počasí i dopravu.
0: Skyrock.
1: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Posloucháte zprávy? Kupa dětí přišla na svět v uplynulém měsíci v porodnici fakultní nemocnice Olomouc. 155 miminek, z toho 78 kluků a 77 holčiček. Klukům tu dávali rodiče nejčastěji jméno Adam a děvčatům jméno Emma, s jedním či se dvěma M.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Nová šance pro použité, ale stále funkční věci. Ve sběrném dvoře na Hrázi v Přerově začal zkušebně provoz nového reuse pointu. Lidé sem mohou během července nosit zachovalé knihy, hračky, sportovní či zahradní potřeby. Od srpna si je pak zájemci budou moci odnést za symbolický poplatek. Informuje o tom město. Už se to blíží. Blansko začátkem srpna otevře nový plavecký areál na sportovním ostrově. Město na něj čekalo 5 let. Největší investice v historii Blanska za více než 320 milionů korun přináší 25-metrový bazén i zázemí pro rodiny. Chystají se změny v takzvané superdávce, které slibují více peněz pro samoživitele a spravedlivější příspěvky na bydlení podle skutečných cen nájmů. Ministerstvo práce a sociálních věcí zanalyzovalo téměř 270 tisíc žádostí a slibuje, že nová pravidla pomohou desítkám tisíc domácností.
1: Sport.
2: Skvělá zpráva pro český sport. Naši volejbalisté se poprvé v historii stali mistry Evropy v kategorii do 22 let. Svěřenci trenéra Michala Nekoly tak na šampionátu v Portugalsku vylepšili předloňský bronz a tentokrát vybojovali rovnou ty nejcennější medaile.
3: Víme, jak bude. Neděle je ve znamení spíše šedé oblohy. Ve většině regionu by nám mělo i zapršet. Teploty se vyšplhají nejvýše ke 24 stupňům. Velkou oblačnost pak očekáváme i ve sváteční pondělí. Přechodně by se nám to ale mohlo trochu protrhat až na polojasno. Místy mohou přijít přehánky nebo občasný déšť. Teplotní maxima nepřesáhnou 25 stupňů. Alergici, pokud plánujete vrazit do přírody, právě nám probíhá sezóna pilu travin a bylin. Odborníci doporučují preventivně nasadit léky proti alergii.
4: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady. Pokud se v Olomouci chystáme autem do fakultní nemocnice, nezapomeneme na uzavírku v ulici Za nemocnicí, a to konkrétně mezi klinikou psychiatrií a porodnicko-gynekologickou klinikou. Omezení bude trvat až do konce srpna. Při plánování cesty myslíme taky na zúžení silnice na 2 jízdní pruhy na dálnici D1 na trase Lipník-Hranice mezi 302. a 303. kilometrem. Uzavírka by se měla otevřít už v nadcházející úterý. Opatrně pak pojedeme i na D49 na trase Hulín-Fryšták. U Třebětic je provoz zúžen do 2 pruhů, je tady taky uzavřený nájezd na dálnici. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
1: Posloucháte Skyrock.

0: Zapomeňte na nudný dějepis. Neobyčejné prohlídky na zámku ve Velkých Losinách vás vtáhnou přímo do děje. Čekají vás oživlé příběhy, překvapení v komnatách a zážitek, na který nezapomenete. Vemte rodinu a dorazte na zámek Velké Losiny.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Skyrock.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Ten pravý a jediný jižanský rock. Raritní rockové songy, které na jiných stanicích nikdy neuslyšíte. Bluesové megahity i rockovou klasiku. To vše pro vás máme každý den. Vychutnejte si náš rockový playlist bez kompromisu. Skyrock. Melodický rock každý den.

0: Skyrock je s vámi i v téhle hodině, tak nikam neodcházejte. Největší světové hvězdy, neskutečné sportovní osudy a fotbalová show, která prostě nemá obdoby. My víme, co se děje na samotném trávníku, ale hlavně to, co se šustne v přísně střeženém zákulisí stadionů v USA. Poslouchej nejčerstvější fotbalový infoservis právě teď a buď v obraze.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
2: Fotbalový fenomén Cristiano Ronaldo dál popírá zákony času a přepisuje historické tabulky. V dramatické bitvě proti Chorvatsku v pátek nastoupil jako vůbec nejstarší hráč v dějinách vyřazovací fáze mistrovství světa. A k tomu, aby zazářil, mu stačil neuvěřitelný minimalismus. V soupeřově vápně měl za celý zápas jediný dotek s míčem, a to nekompromisně proměněnou penaltu, která nasměrovala Portugalsko k výhře 2-1. 10 minut před koncem sice Ronaldo poprvé na šampionátu střídal, to se ale ukázalo jako dobrá volba. Střídající hráči nakonec vybojovali postupový gol. Celý portugalský tým pak po zápase poslal emotivní vzkaz do nebe svému parťákovi Diogu Jotovi, který tragicky zemřel přesně před rokem. V osmifinále teď na Portugalce čeká absolutní lahutka, třaskavé sousedské derby proti Španělsku. To se vychutnáme už zítra. A na našem rádiu to rozhodně budeme sledovat.
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
3: Velká Morava Fest Přerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu. Vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica. A my budeme tancovat, až do samého rána. Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí. Kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest.cz.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Skyrock.

0: Každý rocker musí mít přehled. Zesilte si nový víkendový infoservis a také po 17. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Děje se spousta věcí a my vám je povíme právě teď. Vítejte u zpráv. Modernizace semaforů v centru Olomouce. Od úterý začne modernizace křižovatky na náměstí Hrdinů a do srpna se zcela zavře pro neveřejnou dopravu. Projíždět bude moci jen městská hromadná doprava a linková. Po dokončení prací na náměstí Hrdinů se dělníci v Olomouci přesunou na křižovatku Třídy svobody a Havlíčkovy ulice. Tady se ale na modernizaci semaforu bude pracovat za provozu.
2: Semafory jsou už dnes na těchto křižovatkách v havarijním stavu. Ta rekonstrukce odstraní její dosavadní havarijní stav, který bylo bohužel výrazně komplikoval dopravu, protože tam už docházelo k výpadkům semaforu. Ale bude mít taky ten efekt, že zlepší plynulost dopravy v centru města díky propojení křižovatek koordinačním kabelem. Tady ta rekonstrukce bude probíhat ve dvou etapách a hotovo by mělo být do října.
1: Komentuje investiční náměstek primátorky Olomouce Miloš Tichý. Situace se suchem je ve velké části Olomouckého kraje a na jižní Moravě už naprosto kritická. Upozorňují na to vědci z projektu Intersucho s tím, že v půdě aktuálně chybí obrovské množství vody. Pro místní zemědělce a přírodu to tak představuje opravdu vážný problém. Sport. Fotbalový fenomén Lionel Messi na mistrovství světa v Miami dál přepisuje historické tabulky. Svým 20. gólem na světovém šampionátu pomohl Argentině k postupu do osmifinále. 39-letý kanonýr skóroval už ve čtvrtém zápase v řadě a se 7 trefami vede tabulku střelců turnaje.
0: Máme přehled. Skyrock. Počasí.
3: Víme, jak bude. Sluníčko si dnes i v pondělí dává pauzu. Zatímco ale dneska přes mraky skoro není vidět, zítra by se nám oblačnost přechodně mohla protrhat. A to až na polojasno. Oba dny předpověď hlásí možnost deště. Podobné počasí pak bude pokračovat taky v úterý. To ale odpoledne, kromě deště, může výjimečně přijít i bouřka. Paprsky se nám vrátí ve středu. Během dne bude jasno až polojasno. Zatímco na začátku týdne bude mít sluníčko malou sílu a UV index bude nízký, ve středu se raději má znamená opalovákem. UV index nám totiž vyskočí na 6.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady a víme taky, kde si dát pozor na měření rychlosti. Nohu z plynu bychom v Olomouci měli dát v ulicích Jižní, Slavonínská nebo třeba Šterberská v Týnečku. Tachometr si kontrolujeme taky na silnici mezi Lipníkem a Hranicemi. Na úrovni Slavíče tady číhá stacionární radar. V Přerově zpomalíme na ulici U silnice při vjezdu do Lísek. Ve Šternberku si rychlost pohlídáme v ulicích Olomoucká, u Kouflandu a taky Jíbavská. Tak jeďte opatrně a s naším rádiem.
0: Posloucháte Skyrock.

0: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje, navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 6. července bude hostem náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje Monika Hryzbilová. Nalaďte si nás.
1: Masters of Rock. Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi. Masters of Rock. Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
2: Litovelské pivobraň. Nový cirkus Loser Cirque Company není jen show, je to umění v pohybu. Akrobacie nad vašimi hlavami, která bere dech. Přijďte 8. srpna do pivovaru Litovel a nechte se vytrhnout z běžných dnů. Litovel. Opravdové bohatství Hané. Vstupenky na litovel.cz.
0: Kemp Pádlo Morava a Rádio Haná uvádí Hanáckou Neckiá

0: i jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Pro autory nejlepších plavidel jsou připraveny věcné i finanční odměny. Sestroj Necky, pojeď pecky. www.hanáckaneckyjáda.cz
1: Rádio Haná Skyrock.
0: Dopravní zprávy vysíláme vždy po zprávách a počasí. Nehody, uzavírky, policejní hlídky. Dopravní zprávy na Skyrocku tady budou hned po celé. Šťastnou cestu a buďte s námi. Skyrock.

0: Skyrock kalendárium.
1: Je tady sváteční neděle 5. července, den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Připomínáme si výročí jejich příchodu na Velkou Moravu, který se udál kolem roku 863. Jestli i dneska, na neděli a dokonce na svátek pracujete, pravděpodobně jste dnešní oslavenci. Máme totiž den workoholiků. Kromě toho dnešní datum patří taky Mezinárodnímu dni obětí zdarma, tak snad jich dneska dostanete co nejvíce. Narozeniny dnes slaví rodák z Hané, úspěšný fotbalista David Rozehnal. Hrál v Belgii, Francii, Anglii, Itálii, Německu a samozřejmě taky v naší olomoucké Sigmě. Davide, zdravíme a přejeme k dnešnímu dni všechno nejlepší. Vydařenou sváteční neděli 5. července pak přejeme i vám, všem posluchačům.

0: víkend. Máte chuť na náš nejlepší rokový výběr? Bude to i po 18. hodině. Teď vezeme bleskový infoservis. I o víkendu jsme s vámi. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Posloucháte zprávy. Zákazy kvůli suchu v Olomouci a okolí. Místní vodoprávní úřad kvůli suchu zakázal odběr povrchových vod z řeky Bystřice a jejich přítoků. Opatření platí pro obce a města Hlubočky, Velká Bystřice, Bystrovany a Olomouc, a to do 15. září. Zákaz nakládání s povrchovými vodami se týká i Trusovického a Dolanského potoka, včetně všech jejich přítoků. Omezení má chránit vodní ekosystémy a toto platí do půlky září pro Bělkovice, Lašťany a Dolany. Přerovské náměstí Tomáše Garrigua Masaryka nově zdobí 8 platanů v mobilních nádobách. Toto dočasné řešení má do centra města přinést více stínu a výrazně lidem zpříjemnit pobyt v horkých dnech. Stromy budou na místě dělat parádu až do doby, než náměstí projde plánovanou celkovou revitalizací. Zatímco se politici snaží zachránit mládež před kratomem, skutečným problémem českých dětí zůstává alkohol. Průzkumy ukazují, že pravidelně pije téměř třetina nezletilých a u dětí mladších 15 let je to dokonce každý pátý. Vysoká tolerance pití a snadná dostupnost alkoholu tak v naší společnosti představují pro mladé alarmující hrozbu. Sport. Český vodní slalomář Lukáš Kratochvíl přiváží z mistrovství světa do 23 let v polském Krakově stříbrnou medaili. Při obhajobě svého mistrovského titulu skončil těsně pod vrcholem a úplně stejný cenný kov vybojoval i v týmovém závodu hlídek. 21-letý talent tak znovu potvrdil, že patří k absolutní světové špičce.
2: Víme, jak bude. Pondělí nám slibuje zamračenou oblohu, ta by se nám ale sem tam mohla protrhat až na polojasno. Místy čekáme přehánky nebo občasný déšť. Teplotní maxima vyšplhají k 21 až 25 stupňům. Podobné to pak bude i v úterý. Čekáme zataženo až oblačno, dešťové kapky nám zabubnují na okna ve většině regionu. Rtuť teploměru nepřikročí 24 stupňů. Zlom by mohl přijít ve středu. Ráno nám sice ještě mohou doznívat poslední přehánky, během dne by se ale mělo vyjasnit, a to i na skoro jasno. Oproti tomuto týdnu nám trochu vzroste aktivita komárů, stále by ale měla zůstat převážně na mírném stupni. Doprava. Víme, jak si jezdí tady. S letními teplotami roste na našich silnicích nervozita a podle dopravních expertů stačí v kabině auta více než 25 stupňů, aby řidiči začínali jednat zbrkle. Agresivní chování řidičů stojí až za 40% smrtelných nehod. Pokud se na cestě dostaneme do situace, kdy nás někdo nebezpečně předjíždí nebo vybržďuje, nejbezpečnějším řešením je neeskalovat konflikt, okamžitě ubrat plyn a nechat dotyčného odjet, případně na moment zastavit na parkovišti. Klidný a bezpečný návrat z cest přeje Rádio Haná.
0: Posloucháte Skyrock. Skyrock. All right. Oh yeah. Come on, baby.

Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 5. červenec se Skyrokem. Před dvěma dny jsme vzpomínali na odchod kytaristy Rolling Stones Briana Jonese. Dnes v roce 1969 Stones pořádají koncert na jeho počest v londýnském Hyde Parku s volným vstupem. Na hudební rozloučení tehdy dorazilo dle odhadu 250 000 až 400 tisíc návštěvníků. V Británii, konkrétně ve skotském Roselinu, pokračujeme vědeckou událostí století. V místním výzkumném institutu přivádějí na svět Ian Wilmut a Keith Campbell prvního klonovaného savce. Ano, je to pověstná ovce jménem Dolly. Experiment vyvolal celou řadu diskuzí nad etikou takovýchto pokusů. Podobně bouřlivá reakce přišla i 5. července v roce 1946 po módní přehlídce v pařížských lázních Molitor. Návrhář Louis Réard zde představil své bikiny. Že to byl ve své době hodně velký úlet, dokazuje i fakt, že první model se spodním dílem ala dnešní tanga předvádí striptýzová tanečnice Michelin Bernardiniová. Nakonec něco seriózního z domácích vod. Dnes si připomínáme příchod věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu v roce 863. Jejich odkaz ovlivňuje zásadním způsobem pozdější rozvoj slovanských národů, především pak vytvořením slovanského písma Hlaholice. Zítra opět rokově probíráme dějiny, poslouchejte Skyrock.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
2: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
3: Já chci hot dog.
4: Já mám chuť na matcha latte.
5: Taky beru hot dog a klid v autě.
2: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
6: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
7: Skyrock.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Léto je ideální čas poznávat města, objevovat nová místa na výlety i na koupání. My se teď podíváme do Litovle, na telefonu je starosta Litovle Viktor Kohout. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pane starosto, co je ve městě nového, na čem se v těchto dnech nejvíc pracuje, pověste.
2: Tak pořád to jede, dokončujeme kanalizaci v Nové Vsi a v Savíně, také vůňčující uliční prostor. Za chvilku, vlastně koncem prázdnin, bude nová sportovní hala. Také jsme teď už zprovoznili nebo otevřeli novou smíšenou stezku přes celou Litovel na ulici Dukelská, takže v rámci bezpečnosti se doufám, všichni návštěvníci tady budou cítit i na kole dobře.
1: Děkujeme za to. Život ale není jenom práce, je to i zábava, odpočinek, co vy a letošní dovolená.
2: No tak já dovolenou zatím trávím doma, nebo když už tak na dětském táboře a uvidíme, co na podzim.
1: Kdybyste měl doporučit 3 typy na letní koupání v okolí Litovle, které by to byly?
2: Tady u nás biotop, jsou tam i různé atrakce pro děti. Kdo má rád tu přírodní verzi, tak areál Nové Vsi, kousek blíže, tady ještě je Náklo, takže pískovna. No a já řeknu teďka, jak byly ty pařáky, tak se vrátila ta stará klasika, jak jsem zažil jako dítě, a chodili jsme na klasický splav, protože tam ta voda byla opravdu nejstudnější a bylo to zase taková ta retro klasika.
1: V létě to máme rádi u vody, ale jaké je to jedno místo v Litovli přímo ve městě, které vy milujete úplně nejvíc a proč?
2: Teď právě v létě stín a zároveň voda jsou naše parky, ať už Uničovský a nebo Olomoucký rybník, kolem toho jsou krásné parky, jsou tam odpočívky, krásné výhledy a zde si myslím, že stojí za jak pro rodiny s dětmi, s kočárkem, tak i prostě pro ostatní. Je to taková příjemná záležitost a myslím si, že to v centru a to je taková i moje nejoblíbenější místo, kde trávit takový relax.
1: Olomoucký rybník je ten u gymnázia Jana Opletala?
2: No přesně tak, my Litovláci říkáme české a německé, takže české je u toho Gimplu a německé je vlastně u domu seniorů.
1: Zrovna nedávno jsme tam byli a je to opravdu nádherný kousek přírody ve městě. Co byste popřál obyvatelům Litovle a také všem posluchačům do letošního léta na prázdniny?
2: Hlavně pozitivní energii, to je důležitý, trošku se taky usmát. No a že taky na tom světě není jenom všechno špatně, je fakt krásně. A já myslím, že to je potřebujeme a jistě, že k tomu všechno zdraví a hodně odpočinku a načerpání spoustu sil do dalších měsíců. To přeji všem posluchačům.
1: Děkujeme za váš čas, přejeme hezké léto, pohodové prázdniny, plné sluníčka v našem vysílání. Starosta Litovle Viktor Kohout, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Skyrock. Skyrock. Skyrock. Skyrock.

0: víkend. Máte chuť na náš nejlepší rokový výběr? Bude to i po 18. hodině. Teď vezeme bleskový infoservis. I o víkendu jsme s vámi. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: S námi víte, co se děje? Jsou tu zprávy. Olomoucký dětský sbor Mladší Campanella slaví obrovský úspěch za hranicemi. Na mezinárodní soutěži v Bratislavě vybojovali tito talentovaní zpěváci prestižní zlaté pásmo. Všem dětem i učitelům moc gratulujeme a držíme palce v dalším zpívání.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Historický Pavlínin dvůr v Šumperku se od 9. do 11. července znovu promění v divadelní scénu pod širým nebem. Po úspěšném prvním ročníku se tam vrací festival Divadlo ve dvoře, který nabídne 3 dny plné nového cirkusu, divadelních hitů i pohádek pro celou rodinu. Minimální mzda v Česku by mohla od příštího ledna poskočit o 2500 korun na celkových 24 900 korun. Podle chystaného vládního nařízení by pak tento základní výdělek mohl v roce 2028 dosáhnout dokonce na 26 900 korun.
0: Sport.
1: Na fotbalovém světovém šampionátu se schyluje k velké bitvě, ve které domácí Mexiko vyzve favorizovanou Anglii. K tomuto osmifinálovému zápasu nastoupí oba týmy na slavném aztéckém stadionu v pondělí brzy nad ránem našeho času.
2: Víme, jak bude v pondělí na Olomoucku i jinde v regionu. Na začátku týdne očekáváme zataženo až oblačno, lokálně nám mohou spadnout nějaké ty přehánky nebo občasný déšť. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 20 a 24 stupni. Na horách bude o něco chladněji, tam rtuť teploměru nepřekročí 16 stupňů. Foukat nám bude jen slabý vítr. Kdo by chtěl ve svátek vyrazit na houby, mám pro něj špatnou zprávu. Kvůli nedávným suchům je pravděpodobnost růstu hub podle odborníků nízká. Místy i velmi nízká. Na houby si prostě budeme muset ještě počkat.
0: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady. Na svých cestách počítáme s omezením na D35 na okruhu Olomouce na trase Lipník-Olomouc za exitem Nemilany. Probíhají tady údržbové práce, provoz je veden 2 provizorními pruhy. I dneska počítáme se zdržením při průjezdu obcí Zašová. Probíhá tady totiž pouť, centrum obce proto nebude pro řidiče autem dostupné. Objízdná trasa tradičně vede kolem pohostinství u Václava, dále ulicí Zašovské školy, nad klášterní zahradou až k horní prodejně potravin. V největší špičce počítáme s kyvadlovým řízením dopravy. Podobnou situaci pak máme i ve Žlutavě. Kvůli pouti dáváme při průjezdu pozor. Přejeme vám pohodovou cestu.
0: Rádio Hana.
3: Okruh.
0: Skyrock.

0: přinášíme novinky z Olomouckého kraje, navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 6. července bude hostem náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje Monika Hryzbilová. Nalaďte si nás.
1: Litovelské pivobraní. Dožínky s nejlepším pitím a jídlem. Užijte si No Name, moderní cirkus Loser Cirk Company i hostinu od Vojty Nemravy. Přijďte 8. srpna zažít zábavu a hojnost k nám do pivovaru Litovel. Litovel. Opravdové bohatství hané. Vstupenky na litovel.cz.
2: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Největší výběr rockových hitů na jednom místě. Bezkonkurenčně nejširší playlist rockových pecek v éteru. Minimum opakování a maximum důrazu na kvalitu. To je playlist na Skyrocku. Každou hodinu, každý den, non-stop. Skyrock.

0: Jdeme proto za vás regionální zprávy a vy už si pak můžete poslechnout jen náš přehled. Víme, o čem se píše. Moravské divadlo v Olomouci navštívilo v uplynulé divadelní sezóně 98 tisíc diváků. To je o 4 tisíce více než loni. O tom píše Olomoucký report. Šumperská radnice nabídne podnikatelům pomoc, aby si změnili rušivou vizuální podobu svých reklam, vývěsních štítů i výloh v historickém centru města. Pro boj s vizuálním smogem poskytne město živnostníkům až 40 tisíc korun. Detaily pro nás má Šumperský rej. Řidiče i cestující městské hromadné dopravy čekají během července dopravní omezení v souvislosti s rekonstrukcí silnice v Hranické ulici v Předmostí. Bližší informace přináší web města Přerova www.přerov.eu. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
1: Za chvilku jedeme dál.
2: Skyrock. Skyrock. Skyrock.

0: i jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Pro autory nejlepších plavidel jsou připraveny věcné i finanční odměny. Sestroj Necky, pojeď pecky. www.hanackaneckyjada.cz.
1: Mothers of Rock. Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí, hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo bratři Kavalerovi. Mothers of Rock. Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
2: Skyrock.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 5. červenec se Skyrokem. Před dvěma dny jsme vzpomínali na odchod kytaristy Rolling Stones Briana Jonese. Dnes v roce 1969 Stouni pořádají koncert na jeho počest v londýnském Hyde Parku s volným vstupem. Na hudební rozloučení tehdy dorazilo dle odhadu 250 000 až 400 tisíc návštěvníků. V Británii, konkrétně ve skotském Roselinu, pokračujeme vědeckou událostí století. V místním výzkumném institutu přivádějí na svět Ian Wilmut a Keith Campbell prvního klonovaného savce. Ano, je to pověstná ovce jménem Dolly. Experiment vyvolal celou řadu diskuzí nad etikou takovýchto pokusů. Podobně bouřlivá reakce přišla i 5. července v roce 1946 po módní přehlídce v pařížských lázních Molitor. Návrhář Louis Réard zde představil své bikiny. Že to byl ve své době hodně velký úlet, dokazuje i fakt, že první model se spodním dílem ala dnešní tanga předvádí striptýzová tanečnice Michelin Bernardiniová. Nakonec něco seriózního z domácích vod. Dnes si připomínáme příchod věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu v roce 863. Jejich odkaz ovlivňuje zásadním způsobem pozdější rozvoj slovanských národů, především pak vytvořením slovanského písma Hlaholice. Zítra opět rokově probíráme dějiny, poslouchejte Skyrock.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
2: Melodický rok, to je Skyrock.
3: Skyrock.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Popcorn, nachos, pohodlné sedačky, stříbrná plátna a filmové novinky, tomu patří další vteřiny našeho letního vysílání premiéry. Týdne představuje náš filmový expert Honza Tománek z Kina Metropol Olomouc. Honzo, na co do kina, ahoj.
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. A je to tady zas, tak se jmenuje nová francouzská komedie, ve které se budoucí novomanželé Alice a François konečně chystají na svatbu a zdá se, že všechny rodinné spory jsou minulostí a nikdo už nechce řešit rodokmen. A otcové, nevěsty a ženicha jsou konečně spokojení. Tyto otce hrají legendární herci francouzské kinematografie Christian Clavier a Didier Bourdon. Vše se změní rychle ve chvíli, kdy vyjde najevo, že dřívější výsledky DNA testů byly chybné a jejich původ je úplně jiný, než si mysleli.
3: Tady laboratoř. Někdo sdílí s vámi víc než 60% DNA. Je to váš bratranec.
4: Může to být zábavné podívat se na bratrance se mnou.
2: Takže hrdí tvrdohlaví muži se musí vyrovnat se svou novou identitou a brzy se mění na vášnivé obhájce svých v uvozovkách původních kořenů.
5: Pardon? On je totiž Turek. Co? Sakra.
2: Další na řadě je nová americká komedie Pozvání. V tomto filmu si zahráli v podstatě jenom 4 herci, a to Olivia Wilde, která snímek také režírovala, Seth Rogen, Edward Norton a Penelope Cruz. Tato čtveřice hvězdných herců se setkává u večeře svých sousedů, svých záhadných sousedů z horního patra, a zdánlivě nevinné setkání se začne ubírat trochu nečekaným směrem. A jak přibývá víno a padají zábrany, vyplouvají na povrch skrytá přání, tajemství a pravdy, které mohou změnit jejich vztahy navždy.
6: Guys, that is so nice. Thank you.
7: Yeah.
6: I'll say thank you, Joe.
7: Thank you. Very flattering.
2: Tento film je opravdu prošpikován skvělými vtipy a gagy, takže kdo se chce popadat za břicho po celou hodinu a 3/4 tohohle filmu, tak je to pro něho ideální varianta. No a co by to bylo za léto, kdyby do kin nevtrhla také partička žlutých mimoňů. Tentokrát ve filmu Mimoni a monstra se dostávají do Hollywoodu při jejich strastiplné cestě a výpravě za novým padou pánem. A dostanou se až k natáčení nového filmu. A jeho režisér je naštěstí takový vizionář, že v Mimoních, kteří se vetřeli před kameru, objeví velký potenciál. A tím v Hollywoodu začíná žlutomodrá éra, která trvá až do chvíle, než to Mimoni tradičně celé zvržou, zničí a pokazí.
1: Francouzská komedie a je to tady zas, americká komedie Pozvání s pouhými 4 herci i noví Mimoňové jsou filmové premiéry tohoto týdne a láká nás na ně filmový expert Honza Tománek z Kina Metropol Olomouc. Děkujeme a hezké filmové prázdniny.
2: Díky, Lukáši, a přeji tobě i všem posluchačkám a posluchačům příjemný začátek prázdnin.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Skyro.

0: aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyroku.
1: Rádio Hana.
0: Okruh.
1: Skyrock.

0: aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyroku.
1: Rádio Hana.
0: Okruh.
1: Skyrock.

0: Bronzová noc. Skyrock. Skyrock. Aktuálne a stručne. To sú správy na Skyrocku.
1: S námi víte, co se děje? Jsou tu zprávy. Olomoucký dětský sbor Mladší Campanella slaví obrovský úspěch za hranicemi. Na mezinárodní soutěži v Bratislavě vybojovali tito talentovaní zpěváci prestižní zlaté pásmo. Všem dětem i učitelům moc gratulujeme a držíme palce v dalším zpívání.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Historický Pavlínin dvůr v Šumperku se od 9. do 11. července znovu promění v divadelní scénu pod širým nebem. Po úspěšném prvním ročníku se tam vrací festival Divadlo ve dvoře, který nabídne 3 dny plné nového cirkusu, divadelních hitů i pohádek pro celou rodinu. Minimální mzda v Česku by mohla od příštího ledna poskočit o 2500 korun na celkových 24 900 korun. Podle chystaného vládního nařízení by pak tento základní výdělek mohl v roce 2028 dosáhnout dokonce na 26 900 korun.
0: Sport.
1: Letošní fotbalové mistrovství světa přináší divákům podstatně více čisté hry. Podle statistik se průměrný hrací čas, kdy je míč skutečně v pohybu, zvýšil oproti šampionátu před 8 lety o 7 minut na celkových 58 minut. Za delší podívanou stojí především delší nastavení, komerční přestávky, ale také nová pravidla pro rychlé střídání a rozehrávání standardních situací.
2: Víme, jak bude v pondělí na Olomoucku i jinde v regionu. Na začátku týdne očekáváme zataženo až oblačno, lokálně nám mohou spadnout nějaké ty přehánky nebo občasný déšť. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 20 a 24 stupni. Na horách bude o něco chladněji, tam rtuť teploměru nepřekročí 16 stupňů. Foukat nám bude jen slabý vítr. Kdo by chtěl ve svátek vyrazit na houby, mám pro něj špatnou zprávu. Kvůli nedávným suchům je pravděpodobnost růstu hub podle odborníků nízká. Místy i velmi nízká. Na houby si prostě budeme muset ještě počkat.
0: Tak a teď už hrajem.